0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: jsme fajn. Tell me where the party is. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
1: Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Hi, we're back.
1: Welcome to the show.
0: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
0: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn.
6: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Fajn rádio. Fajn.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn. Fajn.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
6: Online. Jsme na DAB+.
1: Plus.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Hot News.
8: Ve 34 letech zemřel herec RJ Mitte, který se proslavil v seriálu Perníkovej táta. Zahrál si v něm Voltra Whitea mladšího, syna hlavní postavy, který stejně jako herec sám trpěl mozkovou obrnou. Mitte se kromě herectví věnoval taky osvětě a právům lidí se zdravotním postižením. Příčina jeho smrti zatím není oficiálně potvrzená. V Senegalu sílej represe proti LGBT plus lidem a mezi obyvatelema roste strach. Novej zákon zdvojnásobil tresty za homosexualitu až na 10 let vězení a postihuje taky podporu LGBT plus organizací. Podle organizace Human Rights Watch byly mezi únorem a červencem zatčený stovky lidí. Mnozí se teď bojí vyhledat i zdravotní péči, včetně testování na HIV. A přetížený přívěs.

0: Tohle to byla Rue Gailey, Wishful Thinking. Posloucháte Fajn, 10 minutek po 6. hodině raní.
1: Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Hele, v posledních týdnech se hodně řešila O2 Arena. To, že tam bude hrát v prosinci dvakrát za sebou Kelina Viktoršín, toho si asi pár lidí jako všimlo. A mě to vlastně přivádí na otázku, koho bychom jako ještě chtěli vidět v O2 aréně. Nedej bože, že se na vás lístkama na Kelina, na Viktora nedostalo, nebo to prostě neposloucháte, tak koho bychom rádi viděli v O2čku? Na koho bychom byli schopni čekat hodinu na stránce Ticketmasteru před spuštěním prodeje lístku? Je to kapela? Je to samotný interpret? Je to někdo z Česka? Je to někdo ze zahraničí? Co, Wendy?
0: Alex Warren. Udivuje tě to vůbec?
1: Ne, já nevím, proč se na to vlastně tebe ptám.
0: Za mě je to Alex Warren. Co za vás lidi? 724634634 a prozradě ještě ty fiky.
1: No, za mě by to byly One Direction, kdyby ještě byli pohromadě. Jako to bych si fakt, to mě mrzí, že jsem byl ještě hodně malý.
0: Jako bylo by to top, si myslím.
1: To bylo fakt dobrý, jo. No, tak pojďte rád vidět, 724634634, koho byste rádi viděli v O2 aréně, jestli je to kapela, jestli je to interpret, jestli je to někdo z Čech, jestli je to někdo ze zahraničí. Já mohu prozradit, že za malou chvilku někomu uděláme radost, protože někdo opravdu vystoupí v O2 aréně. Kdo? To si řekneme po vašich zprávách. Morning Boost.

0: máte?
1: Krásné dobré ráno, ladíte fajn, tohle byla Olivia Rodrigo, její Drop Dead.
2: No a my se před chvilkou ptali, koho byste rádi viděli v O2 aréně. Tohle jsou vaše zprávy. Ahoj, podle mě jednoznačně OG Puff, čau Roman. Tak pokud tuhle tu zprávu nenapsal sám OG Puff, tak chápeme. Já bych tomu dal pár let a třeba se fakt dočkáme.
1: Je tady zpráva znova Kelly a Viktor Sheen.
2: Pochopitelně.
1: Někdo to tady zase nestihl, já to chápu.
2: Třetí termín, prosíme. Čau, čau, dala bych znovu Dua Lipu, tentokrát ale s Evou Farnou celou show, Monika.
1: Wow, to by mohlo být docela cool.
2: To je možná, že pravděpodobnější se to stane než ten OG Puff, nebo že by přidal Kelly na Viktorčin další termín. No, takhle. Já tady mezi všemi těma zprávama mám jednu zprávu, která hlásí, že bych chtěl vidět Patrik Nickelback. Možná Patrika a někoho dalšího potěšíme, protože ano. Nickelback se vrací! A přijedou do Prahy. A to 26. června 2027. Přijedou v rámci jejich turné Under the Sun Tour a my se můžeme jenom těšit.
1: Lístky budou v prodeji už od 16.10.
2: Ok, takže pak.
1: Takže vlastně za pár dní.
2: No, tak ať se nestane podobný scénář jako tady s tím Klinem a Viktorem. No a my si Nickelback malinko připomeneme za malý okamžik se songem How You Remind Me. Jak poetické. Tak krásný ráno. Morning Boost.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Posloucháte Fajn, tohle to byla Adéla, její End in LA a tohle to je Fiky a jeho tři random fakta.
1: Random fakta.
2: Za 196 milionů si lze koupit jednu ze tří koster na Nutriranuse. To já jen tak, že ta možnost tady je. Možná by rapeři měli přehodnotit, co je flex a místo drahých činů a aut koupit kostru dinosaura. Čekáme už jen, kdo bude první. Typoval bych, že to bude Bulhar, ten ví, co je svek. Průměrný dospělý má šanci 1:562, že si najde pravou lásku. Já vám řeknu lifehack, jak mít šanci 1:1, jo? Stačí jít večer na roh té jisté ulice, připravit si peníze, rozhlédnout se, přejít cestu, znovu přepočítat peníze a vejít do mekáče. Oční kontakt při milování posiluje pouto až o 88%. Je to tak. Nikdo se na vás nebude koukat tak zamilovaně ve chvíli milování, jako čerstvě udělaná jablečná taštička a cheeseburger.

0: Lilywood, The Prick, Robin Schulz, jejich Pray in the Sea, tady u nás na Fajnu. Za 4 minuty, 7:45, my vám přejem krásné dobré ráno.
1: Za malý okamžik také tady na Fajnu Song Fight, známá věc, prostě já i Fiky vybereme jednu písničku a na vás je rozseknout, která z nich vyhraje a která z nich zahraje v éteru.
0: A pozor, pokaždý se o něco sázíme a dneska se sázíme o něco, co bychom v životě nikdy neudělali. A to je to, kdo o tom druhým bude muset napsat něco hezkýho na Instagram. Do storíčka. Nějakou hezkou lichotku, něco, co prostě, jak mu pochválit něco. Takže velká věc, rozhodně mám docela strach, že to prohraju. Ale, protože o tobě nevím, co bych napsal. 724-634-634. Za malý okamžik buďte připravený zavolat na tohle číslo a vybrat song, který se vám bude líbit víc. Do té doby třeba The Chemical Brothers, yeah, go. Tak go. Morning Boost.
2: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Missy a taky Kendrick Lamar. Jejich The Greatest tady u nás na Fajnu. Za 7 minut 8 hodina raní a nás čeká náš raní song fight.
1: To je můj song versus Fikyho song a vy rozhodujete o tom, který z nich vyhraje a který zahraje v éteru.
0: Takže 724-634-634 na tohle číslo pojďte teďkon zavolat a vybírat song, který se vám bude líbit víc. Důležitý říct,
2: se rýmovalo, ne?
1: Mhm, wow.
0: Wow. Důležitý říct, že ten, kdo prohraje, bude muset o tom druhým napsat něco hezkýho na Instagram. Něco, co bychom v životě jako jen tak sami od sebe neudělali. Takže, Mandy, jaký číslo mám zvednout?
1: Dej tam jedničku dneska.
0: Jedničku.
1: Mm-hmm.
0: Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Ahoj, tady Verča.
1: Ahoj, Verčo, jak se máme po ránu?
3: Docela dobrý.
1: Docela dobrý, takže v pohodě, jo? Není to tak hrozný.
0: Nemáš školu dneska?
3: Mám.
0: A i tak je to dobrý?
3: Jo.
0: Tak to je dobrý. No tak jo. Veru, jsi připravená vybírat song?
3: Jo.
0: No tak jo, jdeme rovnou na to. První možnost zní takto. Něco, co možná znáš z TikToku. Tohle je Don Toliver a jeho song Lemonade. Beru, jak se ti to líbí?
3: Docela dobrý.
0: Docela dobrý. Dneska je to tak všechno jako dobrý.
1: Dneska je to dobrý.
0: Tak uvidíme, jestli bude dobrý i to, co vybrala Wendy.
1: Tohle to je Galantis, který zpívá o tom, že nemá peníze, nebo respektive no money.
0: Beru, co to bude?
3: Asi ta dvojka.
1: Dobře, OK. Věnujeme to někomu, Verčo?
3: Asi všem se takhle
0: stávají
3: brzo.
0: Jo, ty jsi hodná.
1: My to zase věnujeme na oplátku tobě. Užij si den, ať tě ta škola rychle uteče a měj se krásně, jo? OK?
3: Tak jo, děkuju.
0: Tak
1: nemáš zač, měj se, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak ne. Už vytahuji Instagram.
0: Nemilé.
1: Ne.
0: Já jsem si říkal, že bych si mohl nejdřív jako vyzkoušet v éteru a pak jako jestli to schválíš. Já jsem si říkal, že bych o tobě na Instagram napsal, že seš jediná holka, který slušej 2 dny starý ponožky. Může být?
1: Ne! Hezký to tam napíšeš, něco hezkýho. Vůbec.
0: Tak jdem na to.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Donald Trump tvrdí, že Rusko ani Čína Íránu ve válce prakticky nepomáhají. Podle něj by obě země měly příliš to ztratit a Amerika by o případné pomoci rychle věděla. Jenže už dřív se objevily zprávy o čínských dodávkách protivzdušných zbraní a pomoci s obcházením sankcí. Trump přesto trvá na tom, že případná podpora je minimální. Slavný vodopády Iguazu v Argentíně museli kvůli obrovskému množství vody dočasně uzavřít. Průtok řeky překročil 12 000 kubíků za sekundu, tedy víc než šestinásobek běžného množství. Za prudkým vzestupem stojí silný deště spojený s jevem El Niño. Voda postupně už ale začala opadat a park oznámil, že se během dneška znovu otevře. A letadlo australské aerolinky museli v Římě uzemnit kvůli štěnicím. Hmyz objevili na několika sedadlech ekonomický třídy během letu z Pertu. Kvůli důkladnému čištění pak aerolinka zrušila zpáteční let do Austrálie. Cestujícím zajistili

0: Dualipa i Training Season u nás na Fajnu, 12 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno. A dámy a pánové, svoji platební kartu můžete i hned zlomit a zahodit. Přichází revoluce v placení.
1: Slovenská spořitelna testuje takový jako malý čip, který vám nalepí ve studiu na nehty.
0: Okay.
1: Dají vám ho na nehet a potom to zadělají gel lakem. Takže jednoduše můžete platit nehtem, nepotřebujete kartu.
0: Ty krás, moderní doba. Jako fakt moderní doba, protože v dnešní době můžeš platit už skoro jakoukoliv částí těla. Jak tak koukám. Nejdřív to byly nohy, teď to jsou ruce.
1: Za chvilku to bude čelo, nebo zuby.
0: Ty vado. Jakože bys přikládala pusu k terminálu, ale to je úplně hygienický, ale jako dobrý. Zajímavý, zajímavý. Tak já už teď od teď po každý budu chápat to pozdvižení vás žen, kdykoliv ztratíte nehet. Možná taky začnu nosit nalakovaný.
1: Už to začne být horší, no, když ztratíš ten nehet, když to bude zrovna ten platební nehet. Ej, ale to počkej, tak mě zajímá, kdyby jsi měl vybrat, kam dáš svoji platební kartu, na jaký prst, který by jsi kdybyste věděli, jaký ukazuje. Já si myslím, že je vám úplně jasný, jaký mi ukázal.
0: Ano, tak ten, přesně ten.
1: Uh-huh.
0: Co ty?
1: No já nevím, já bych to asi dala na ukazováček.
0: Ukazováček, není to trošku jako nepraktický pak?
1: No takhle přiložíš, ne?
0: Jakože, a co pak třeba?
1: Jakože ty si, že tohle je praktický, když to budeš ukazovat tý jako prodavačce, jo? Když vezmeme tvojí variantu.
0: To musí být nějaký vodooddělný čip. No nic, hele, jediný, co můžu říct, že vám ten nehet pokaždý pomůžu hledat. Protože to vyplatí. To se vyplatí. Krásný dobrý ráno, tady je Shakira, Budna Boy.

0: Shakira, taky Burn, nebo jejich Die Die Song, který tak nějak jako vybízí k tomu hrát fotbal. Ale že by se mi chtělo hrát fotbal 18 minut po 7 hodině, to se říct nedá. Dámy a pánové, tady na Fajnu za malý okamžik, radši tohle.
1: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
0: Epický nástřel. Pokračujeme dál v epických nástřelech. Za malý okamžik taky třeba tohle. Lucas and Steve, jejich Up Till Down. Takovej pohodovej vibe tady u nás na Fajnu za malou chvilku. Pak mrknem na bizár dne. Morning Boost.
2: Fajn. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: I takhle zní Fajn Rádio po ránu. Tohle to byla Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: Tohle je bizár, ne?
2: Bizár dne. Bizár dne.
3: Dánský registr obyvatel čelí úniku dat skoro 9 milionů lidí. Přístup chránilo heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jinak řečeno, ahoj hekři a loupežníci, dávám nohy od sebe, dělejte si, co chcete. Nebo, jo jasně, klidně mi vykradněte barák, náhradní klíče jsou pod rohožkou, jen pak nechte prosím otevřený okno, ať se trošku vyvětra, a kdybyste byli tak hodný, nasypte granule mému psovi, to byste byli fakt fajn. Heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. To snad ne. Takový heslo v dnešní době už určitě nikdo nemá. A když už, tak aspoň před tím předčísným má jméno svýho domácího mazlíčka. Nemám pravdu? Že jo? A už vůbec určitě nikdo z nás nemá jedno heslo na úplně všecko, že ne? Ne. Ne. Mě to hrozně připomíná brikule z minulého roku v Louvru, kdy loupežníci vykradli Louvr, protože heslo k Louvru bylo Louvr. Jako chce to být fakt opatrné, jako dávat si bacha. Wendy, jaký máš heslo ty?
0: S tím domácím mazlíčkem a číslama to trefil.
3: Jo?
0: Jo.
3: Tak buďte opatrní jako Wendy, evidentně to funguje. Hekl tě někdy někdo?
0: Ne.
3: No vidíte.
0: Ale možná dneska už jo, já se to rozumím měnit.
3: Tak na to dneska mrkněte, jestli je vaše heslo stejný jako to Wendyný heslo. Buďte opatrní, jo, tohle je prostě připomínka toho, aby jsme si když tak obnovili naše hesla. A kdyby po vás chtěl někdo, prosím vás, přihlášení do iCloudu, že si potřebuje sám zprovoznit svůj iCloud, úplně bych tomu nevěřil, jo? Úplně bych tomu nevěřil. Není šance, že by po dnešním ránu někoho hackli. Pokračujem dál. Pokračujem dál. More. Hej, už by měl fakt někdo změnit to heslo moderátor, tak tomu hlavní počítač, to je fakt rozdíl.

0: Ladíte středeční Morning Bush na fajnu. Tohle je BB Rexa, taky Faithless. A jejich song New Religion, tady na fajnu, jak už jsem říkal. Pokračujem dál, tady na fajnu, jak už jsem říkal, třeba tohle.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj. A jejich Beauty and the Beat.
0: Něco, bez čeho by dnešní ráno nebylo kompletní. Ale bez čeho by dnešní ráno nebylo kompletní. A kdo nás vezme do Alp?
2: Vemu tě do Alp, chci se s tebou smát. Shorty, pojď blíž, pojď mít sex, se superstar.
0: Je Kellyn, taky Dollar Prince. A jejich song Superstar.
2: Shorty, pojď blíž, není nikdo jako já.
3: Slib mi, že budeš moje ho, moje ho. Slib mi, že budeš moje ho, moje bitch.
0: Tak tohle je za chvilku. Krásný dobrý ráno.
4: Morning Boost. Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

0: Kellyn, taky Dollar Prince, jejich superstar tady u nás na Fajnu, 7 minut před 8 hodinou.
1: Možná jste si toho všimli, možná ne, ale my vydáváme podcast, který se jmenuje Posedlí. Vydáváme ho proto, že rádi koukáme na reality shows, respektive Zrádce a Love Island momentálně v tuhle chvíli, a vždycky o tom máme podcast. A nejenom jako, že máme podcast o tom, co se stalo, ale většinou si bereme i vypadlíky a s těmi máme takový jako rozhovory.
0: A pozor, dneska je středa, tudíž dneska vychází premiérový díl Zrádců, pátej. A opět naše Andrejka Kocikoučka bude vyspovídávat ty, co dnes vypadnou. Takže se máme na co těšit, zítra o tom vyjde díl, takže určitě mrkněte na náš YouTube, kde jsme jako Fajn Rádio, podcast Posedlí a zítra Zrádci. Tak na to mrkněte, my pokračujeme dál, tady je Zara Larsson.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získáte

0: Tohle to byla Slater i Dance, tady u nás na Fajnu, 13 minut po 8 hodině. Dobré ráno. A teď přichází tohle. Here comes the money. Here we go. Money talks.
1: Here comes the money. Příští rok začne v Evropské unii platit nařízení, který říká, že vám takhle, že můžete prostě jenom v určitý hotovosti zaplatit a jenom část vám může být vrácena. Nemusí vám být vráceny všechny peníze.
0: Cože?
1: To znamená, že si třeba jdeš koupit rohlíky,
0: no,
1: který stojí dohromady 20 korun,
0: no,
1: zaplatíš stovku a třeba ta stovka už bude moc, bude to přes rozsah, takže dostaneš zpátky jenom 20 korun.
0: Fakt jo?
1: Mhm.
0: Já jsem teda jako to četl ještě možná trošku dál. A tam píšou něco, že jakoby, že chtějí bojovat proti praní špinavých peněz.
1: Jo, je to tak.
0: A že maximální částka bude 243 tisíc, co bys mu zaplatit v hotovosti.
1: Tak ještě, že mám 242, tak...
0: Že jo, že jo.
1: Ne, jsem si oddechla teď.
0: Já teda, jako, já nevím jak ty, ale já teda každý den vlastně platím 243 tisíc v hotovosti.
1: Úplně,
0: jen teda no, většinou nemají navrácení.
1: Ne.
0: Ale jinak mě to teda mrzí, že tady to nařízení přijde, no, jako dost mě to omezí. Jako.
1: Vlastně, jakoby, jestli už takhle platíš, víš co, tak víš, že ti nevrátí vždycky přesně, takže tě to tolik asi nesejme.
0: No. A ty říkáš, že máš teda podobný jako problém.
1: No, já jako hele v pohodě zatím, já jsem vždycky o tu tisícovku míň.
0: Jo, tak já se asi musím vzít příklad z tebe. Hele, mě napadá jedna věc, víš, jak je ten film Zpátky do budoucnosti?
1: No.
0: Tak pro nás by měli podle mě natočit speciálně film Zpátky do reality. Hezký ráno. Morning Boost

0: hrajou taky Cedric. Jejich song Venku Lilo. Jako je fakt, že dneska venku lilo ráno. To nám tady dohrálo na fajnu. 20 minut po 8 hodině. A máme tady tu nejtěžší anketu, kterou kdy svět spatřil.
1: Jaký je nejlepší junk food? To znamená, kdyby někdo nevěděl, co znamená junk food, tak prostě nezdravý jídlo.
0: Těžký.
1: Můžeme do toho dát klidně mekáč, můžeme do toho dát Burger King, můžeme do toho dát kebab.
0: KFC.
1: KFC. Co je to za vás? 724634634. Proč se ptáme? No, my máme dneska poradu.
0: Jaj.
1: A budeme objednávat jídlo. A samozřejmě se chceme rozhodnout, co je nejlepší. A necháváme si poradit od těch nejlepších, to jste vy.
0: Takže pojďte dát vidět. 724634634, jaký je za vás nejlepší junk food? Mě teďko jenom zaráží, že teda jako tam budeme objednávat jídlo, jo? To bude asi na díl než na hodinu, ne?
1: Proto to je 2,5 hodiny. Ty jsi neposlouchal, že tu poslední poradu.
0: Pojďte dát vědět. 724634634. Morning Boost.
2: Fajn. Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Zbláznili jste se?
1: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Vianoce cítím nic.
1: Mám vyčerpaný dopamín, na sebe měl na to už něco brát.
0: Viktor Vín, a.k.a. Viktor Šín, a.k.a. jeho dopamin, tady u nás na Fajnu. 8:30 aktuální čas. My máme dnes v rádiu poradu a vy rozhodujete, co na ní budeme jíst. Ptali jsme se, jaký je za vás ten nejlepší junk food, a tohle jsou zprávy, které píšete. A jsme moc rádi, že jste se toho někteří chopili s vervou a využili situaci k propagaci svého podniku.
2: Tak pojďme na to.
0: Máme tady zprávu, která zní, píše Evča a píše Bulldog. To nevím, co si pojďme moc úplně představit.
2: Bulldog, hele, Bulldog? Tak já to zkusím zatím
0: vygooglit. Není to třeba nějaký jako hamburger? Nebo jak
2: mohl
0: by,
2: jako by zní to tak, jako velký burger.
0: Yes. Pak tady máme třeba zprávu, která zní, ahoj za mě, když máme chuť fakt na pořádnou žranici, tak jedině pizza, kebab, z kebab hrob. Těžko to popsat, člověk to musí vidět a zkusit. Ahoj Mirek.
2: Okay,
0: zajímavý, okay. Jakože kebab hrob zní tak jakože, nevím, asi bych to fakt musel zkusit a vidět.
2: Ale vím, co je ten bulldog.
0: No.
2: A jsou to takový ty velký čínský nudle, který zaliješ vodou.
0: Okay.
2: Jihokorejská značka.
0: Jo, já vím.
2: Takový ty veliký,
0: jo,
2: víš.
0: Velký, červený, mm-hmm. Je tam ten, jakože ten pes na to možná, ne? To je jedno.
2: Ne,
0: ale
2: to je taková slepička.
0: Jo, tak slepička, to je jedno, ale prostě nějaký zvíře tam je. Pak tady máme třeba třikrát pizzu, jo?
2: Jasný.
0: To nikdy nic neskazíš. No a pak tady prostě píšou lidi mekáč, no, tak já nevím, že bys objednal dneska mekáč na poradu.
2: Ale jako mě se to nápad docela líbí,
0: že? Jako, sice nám jako mekáč ještě nedal žádný sponzorství, ale
2: to bude mi rád.
0: Mohli byste. Tak hezký ráno, dejte si cokoliv, na co budete mít dneska chuť. My máme chuť na další songy. Tady je Loj. Morning Boost.

0: takovouhle ranní party zažijete jenom tady s náma na fajnu. David Guetta. Would I Lie To You. 2 minuty před 9:15. A my v naší ranní party na fajnu pokračujeme.
1: Před námi song s názvem Save My Love. Oh. Kygo, Khalid a Griffin.
0: Kromě toho taky třeba Tim Burke. A song Seek Bromance. To je důležitý, velmi důležitý. Tak tyhle songy za malé okamžik tady u nás na fajnu. Na lepší ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: song Seek Bromance, tady na Fajnu, 5 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. A to, že dnešní Morning Boost je u konce. Je to tak, stihli jsme to opravdu dost, mě zajímá, co bavilo nejvíc Wendy.
1: Mě dneska bavilo všechno.
0: Fakt jo? Dobrý. Na to, že jsi tady jeden den nebyla.
1: Tak dobrý, ne?
0: Tak dobrý. Ale dobrý je za 3. Výborný, výborný.
1: Samozřejmě, s kouskem.
0: Jo, mě dneska nejvíc bavil tvůj smích. Ten byl fakt dobrý.
1: Dík.
0: Tak se dobře směješ. Dámy a pánové, mějte se krásně, hezký zbytek dne. Přežijte to a zítra se slyšíme. Od 6 do 9. Tak čekis.
1: Čau.
0: Teď už Andrea Koce Kaučka. Tady na náš odchod DJ Fresh, Rita Ora. Hot right now. Je to tak. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Přesně minutu po devátý je za Majkem Matěj a se mnou tři čerstvý hot news. Papež Lev 14. podstoupil v Římě operaci, při které mu lékaři odstranili dolní lalok pravý plíce. Vyšetření během zákroku potvrdilo zhoubnej nádor, konkrétně adenokarcinom. Operace trvala asi hodinu a půl, proběhla bez komplikací a papež se teď bude zhruba týden zotavovat v nemocnici. 15-letá dívka v Guatemale se probrala přímo během vlastního pohřbu. Předtím omdlela cestou do nemocnice a její otec si myslel, že nedýchá ani nemá puls. K doktorovi už ji ale nevzal a žádnej lékař tak její smrt nepotvrdil. Asi o 8 hodin později si rodina během obřadu všimla pohybu v rakvi a dívka se sama posadila. Případ teď vyšetřují místní úřady. A v Česku vznikla speciální bankovka naděje podle kreze 32 dětí z psychiatrické nemocnice v Opařanech. Vyrobila ji státní tiskárna cenin a existuje jenom 200 kusů. Do běžného prodeje nepůjde. Dostanou ji dárci, který přispějou alespoň 50 000 korun. Cílem je vybrat 3,5 milionu na novou

Vítej mezi náma, song, který nám dneska uzavírá Gimme 5 na fajnu, Kelin, taky Stein 27. Prosím vás, dneska máme Národní den desertu a já si myslím, že to není náhoda. Vyberte si ten váš oblíbený a ten si prostě dneska pojďme dopřát. Koněková špička, sachr, punčák nebo třeba můj oblíbený větrník. Ať je to cokoliv, tak dneska na to máte nárok. Hezky kafíčko, nějaký dezertík, já vám k tomu budu posílat tyhle songy, třeba jako Malcolm to od jeho Earrings. Sky Newman, mám vždycky husinu. Tak jo, pojďme si udělat pohodu a pojďme si k tomu prostě dobře hrát. Music.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás. All the hits right here.

0: Portugal Man, jeho Glide. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. No a co je teda lepší, mít aplikaci nebo mít chlapa? Rozmohl se nám tady takový malej nešvár, že jsem se dozvěděla podle nějakého výzkumu, že takhle AI, chápeme, jako věděli jsme, že někdo si asi začne přes umělou inteligenci projektovat jako to, že je to váš partner, ale že to začne být opravdu pravidlem a je to čím dál tím častější, to jsem fakt jako v šoku. Dokonce i některé ženy přiznávají, že je výhodnější mít vlastně chlapa přes aplikaci než toho živýho. Je to vlastně konečně partner, který poslouchá, co si pamatujete si třeba i výročí, nekouká pořád na fotbal. No a na otázku, co ti je, neodpoví nikdy nic, jo? To jako víme, že tenhle chlap asi si s náma bude víc rozumět, bude s náma asi lépe komunikovat. No ale myslím si, že to má ten velký háček toho, že když se vám prostě vybije třeba Wi-Fi, tak máte prostě po romantice. Nedá se na něj vlastně jako spolehnout. Nemůže tam být jako furt. A taky to důležitý, jakoby, jak vás AI pohladí, že jo? Nebo a co pohledí, ještě jsou tady jiné věci. Jakože si myslím, že tohle by mohlo mít taky katastrofální scénář, takže prosím vás, pojďme si to jakoby uvědomit, pojďme si s umělou inteligencí pořád dopisovat jenom o receptech na bábovku a na to, jak máte správně opravit komín, ale prosím vás, chlapa, si vyberte toho živýho.
1: Fajn.
2: Hudba, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně dostaneš.
1: Music Boost s Andreou.

0: Na Fajnu dohrávají Tempra City, tohle je jejich z Alf Over, šikovní kluci z Izraele. No a co bude následovat? Rozhodně něco, co si dnešní středeční dopoledne zaslouží. All Time Low, taky Black Bear i Monsters. Krátce před 9:45 vidíte, jak nám to rychle utíká. Tak další kafe a hezký dopoledne. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
1: Sleduj Fajn.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
0: Nový tracky. Nový

0: mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Hezký dopoledne, 9:55, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje. Po 30 letech má vražda rapový legendy Tupaka Shakura konečně rozsudek. Bývalej vůdce gangu Duane Davis dostal 40 let až do životí za to, že zosnoval jeho zastřelení v Las Vegas v roce 1996. Tupakovi tehdy bylo pouhých 25 let. Davis vinu odmítal a jeho obhájce oznámil, že se proti rozsudku odvolá. Na odlehlém norském ostrově se připravujou na neviditelnou válku, ve který může selhat i GPS. Každý rok tam odborníci testujou, jak zařízení od dronu až po elektrický sítě zvládnou rušení nebo falešný satelitní signály. Nejde přitom jen o navigaci, GPS totiž pomáhá taky synchronizovat čas, na kterým závisí velká část moderní infrastruktury. Formule 1 se vrátí do Afriky. Od začátku 30. let se má závodit ve Rwandě, kde kvůli tomu postaví novej okruh nedaleko hlavního města Kigali. F1 už uzavřela 10letou dohodu a závod ponese název Velká cena Afriky. Naposledy se jela Velká cena na africkém kontinentu v roce 1993 v Jihoafrické republice.
1: Fine. Music

Já vám nevím normálně, jako proč si to myslím, ale myslím si, nějak to si cítím ve vzduchu, že dneska je fakt dobrý den. Dneska se podle mě budou dít velké věci. Jo, třeba taky ne, ale pojďme si to aspoň myslet. Dopoledne nám s Music Boostem pokračuje taky s dobrou náladou a s kávou v ruce. Jestli nemáte kávu v ruce, pojďte to napravit. No a pojďme pokračovat. Music.

0: Save my soul, tohle je Šimon op na fajnu. No a co? Co nakupujete tak zhruba? A nakupujete? Dneska budete nakupovat? Budete nakupovat a já vám řeknu proč. Znáte ten pocit, když jste vystresovaný, je toho na vás prostě moc. Tak co uděláte? Rozhodnete se nakráčet do nákupáku. Podle mě je to fakt velký dobrý způsob, jak utéct před stresem a smutkem, mít prostě si něco koupit, cokoliv, oblečení, kosmetiku, jo, to je vlastně na vás. Podle průzkumu z minulého roku to dělá 60% z vás, takže nejsem jediná. Že prostě emoce rozhodují vlastně o tom, jestli si něco koupíte. Že čekáte na to, až vás fakt něco naštve, nebo jste prostě smutný a chcete si zlepšit tu náladu. Já bych to nazvala jako nákupem pro radost. Tak, aby se to podle mě mělo fakt jako i vyučovat. Nákup pro radost. Může za to, když jste smutný. Já vám řeknu, já bych teď poslední dobu nakupovala furt. Dneska bych třeba nakupovala. To znamená, že jsem asi naštvaná. A vy můžete takhle pozorovat, kdo jak co kolik toho nakupuje a podle toho si můžete vlastně vydedukovat, jak moc je v životě smutný nebo naštvaný. To znamená, až vám vaše manželka řekne, zlato, dneska jsem si koupila, tak mlčte a ještě jí na to pojďte přispít. Přispět, jo? Protože když to neuděláte, tak je pravděpodobně jí naštvete ještě víc a pak vás to bude stát jakoby dvojnásobek. Jo? Rozumíme si?
1: Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně ji dostaneš. Music Boost s Andreou.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, romantický song 10 minutek před 10:30 na Fajnu. Za chvilku nás čeká lubrika, mezi tím, ale skvělý songy Eva Farná, Perpetuum Mobile. To koukáte, co pro vás mám, co? Martin Garrix, Animals. Ty brďo, kdy jsme to slyšeli naposledy, tuhle pecku? Naprosto boží, tak se na to počkejte.
1: Na Fajnu plníme celý týden nákupní košík. A odměna?
2: Večeře pro dva v rámci Restaurant Week.
1: Poslouchej Music Boost a zabojuj o ně.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.
4: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online?
5: Online.
4: Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Martin Garrix, Animals, to je song, který jsme dlouho neslyšeli a proto doufám, že jsme si ho všichni užili 6 minutek po 10:30 na Fajnu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Skupinový sex je jako švédský stůl. Každý si vybírá podle chuti, někdo ochutnává všechno, no a někdo nakonec zjistí, že si vzal něco, co vůbec nechtěl.

0: Dáváte si dnešní dopoledne s náma, s Music Boostem na Fajnu. Tohle byla Caitlyn Aragon, Run. No a za chvilku nějaká novinka, ne? Slater, song Dance. Já doufám, že středeční dopoledne patří mezi ty lepší, který si teď napíšeme do... Kam si můžeme napsat lepší dopoledne? Nevím, co jsem ti chtěla říct. Chtěla jsem prostě říct, že doufám, že tohle dopoledne je prostě fajnový. A já myslím, že je. Music Boost. Fajn.
1: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Značkové slevy v Kaufland, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
7: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
8: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Hezký dopoledne, 2:11, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. Donald Trump znova rozvířil debatu o budoucnosti Grónska, když ho označil za naše nové a krásné Grónsko. Ostrov je pro USA strategicky důležitý kvůli bezpečnosti i nerostnému bohatství. Grónsko ale zůstává autonomní součástí Dánska a jeho obyvatelé mají právo rozhodovat o vlastní budoucnosti. Země se pomalu stává kulatější a může za to mimo jiný tání ledovců. Nová studie ukazuje, že se póly zvedají rychlejc než dřív a oblast kolem rovníku naopak klesá. Když totiž taje led v Grónsku a Antarktidě, mění se rozložení hmoty na planetě a tím i její tvar. Safari park ve Dvoře Králové získal vzácnou samici páva konežskýho. Doposud tam chovali jen samce, teď ale vytvořili chovnej pár a doufají, že se jim vůbec poprvý podaří odchovat mláďata. Těchhle vzácných pávů žije v zoologických zahradách po celém světě jen 57.
10: Fajn. Zdržíte se na D2, konkrétně na 56. kilometru, trasa Lanžhot a Brno, probíhají tady práce na silnici, tak opatrně. Se zdržím taky v Domažlicích, v ulici Kozinova, tady se bouralo, je to celý uzavřený, probíhá mimořádná událost. No a v Prostějově hlásí v ulici Poděbradovo náměstí vyšetřování nehody, je tady jízdní pruh uzavřen, tak pokud možno, pojďme se tomu vyhnout, tak pomalu a bezpečně.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Music Boost.

Máme po 11. hodině Music Boost pokračuje. No a po 11. hodině tenhle týden znamená jedno jediný. Budeme opět soutěžit. To znamená, připravte mobilní telefony. Prosím vás, ještě mi nevolejte. No už mi zase někdo volá. Vy jste tak strašně šikovný a rychlý, akorát úplně zbytečně. Počkejte si ještě aspoň 10 minutek. Já vám zase řeknu, co a jak. No a bude to. Samozřejmě pokračuje i playlist Justin Bieber, Nicki Minaj, Zara Larsson a právě teď Imagine Dragons. Jdem na to. Music Boost. Jejich Follow You. Tak hezký dopoledne a leďte fajn.

0: dnešní dopoledne na Fajnu, ve kterém se bude soutěžit. Ano, jak jsem slíbila, taky splním. Teď si něco málo k tomu teda povíme.
1: Fajn ti servíruje něco speciálního. Restaurant Week. Fajn.
0: Od včerejška až do 18. října probíhá totiž Restaurant Week. Probíhá v Praze, v Brně a taky v Ostravě. Je to festival, při kterém jsou zapojený restaurace, který nabízejí vždycky speciální tříchodový meníčka za dobrý peníze. Vy také můžete ochutnat spoustu nových kuchyní, zjistit vlastně, v jakém třeba městě máte skvělý restaurace, objevit nový podniky. Je to fakt jako skvělá příležitost si prostě zajít na dobrý jídlo. My tenhle týden, každý všední den, právě takhle dopoledne, soutěžíme o dva vouchery v hodnotě 1738 korun, který já s velkou radostí někomu z vás dneska dám. Tohle je info, který teď máte, to je jediný, co budete vědět. A za chvilku vám prozradím song, který bude právě dnešním impulzem k tomu mi dneska do studia zavolat. Mezitím ale Luis Capaldi a jeho Survive.
1: Večeře je na nás. Restaurant Week. Fajn.
2: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurant Week.cz. Poslouchej.

0: Totálně boží pecka Survive od Luise Capaldiho na Fajnu. Já vám připomenu číslo do studia 724-634-634. Tohle telefonní číslo použijete za malou chvilku v případě, že máte zájem o dnešní dva vouchery na restaurant Vík. Pokud ano, tak zavoláte, když uslyšíte tohle. Chemical Brothers, jejich Go. Prosím vás, dřív nevolejte. Já mám úplně, ale úplně narvanou linku, ale já vidím, kdy začínáte volat. Takže když teď budete telefonovat, tak to neznamená, že máte jako, že jste předběhli někoho, žádný takový, jo? Až opravdu začne tenhle song, tak toho prvního, kdo se dovolá, já vytáhnu. Jo, tak nepodvádějme.
1: Chceš zažít pořádnou studi-

0: 25 kilo pri Malexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyra na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo ksupavé čokoládovo-karamelové taštičky. Yeah.

0: Na Fajnu dohrávají Chemical Brothers song Go. 2:30. No a co nás to teď asi čeká?
1: Fajn ti servíruje něco speciálního.
2: Restaurant Week.
1: Fajn.
0: Restaurant Week, který probíhá od včerejška až do 18. října a já opět dneska rozdávám dva vouchery v hodnotě 1738 korun. Dneska se nám jako první dovolal Patrik. Patriku, hezké dopoledne.
3: Ahoj, taky přeji.
0: Patriku, když by si vyhrál vouchery, řekni mi, jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo? Jaká restaurace by to asi pro tebe byla?
3: No, podle mě asi ta čínská.
0: Jo, ok, nějaká Asie. Já jsem si říkala, že řekneš nějaký obrovský steak, tak to jsem se mýlil.
3: Ne, to ne.
0: Tak jo, Patriku, já dneska ti řeknu svůj nákupní košík, ve kterém bude 10 věcí a tvým úkolem je v časomíře 25 sekund mi říct alespoň 6 z nich. Je ti to jasný? Super. Tak jo, jdeme na to. Můj nákupní košík dneska bude na romantickou večeři a obsahuje plnotučný tvaroh, hrušku, vlašské ořechy, med, losos, čerstvá rukola, granátové jablko, bageta, hořká čokoláda a jeho jahody. Tvá časomíra běží teď.
3: Bageta, jahody, mlíko, Ježišmarja.
0: Nějaká ryba tam byla.
3: Losos?
0: Ano.
3: Hruška? A vlašský ořech.
0: A ještě jednou, že jsi měl blbě, řekl jsi mléko. Není to mléko.
3: Med?
0: Ano. We are playing to win. Já ti ty 3 sekundy navíc jakoby budu ignorovat, jo? Jako, že to nebylo.
3: Děkuji.
0: každopádně ti gratuluju. Ty jsi totiž spletl mléko s tvarohem, ale nevadí.
3: Asi jo. Ale jako je to těžký, jako ty se to tak jako říká rychle a pak to mám opakovat.
0: Je mi to jasný, ale nezávidím vám to všem, co se chcete zúčastnit. Já pravděpodobně bych to nezvládla. Patriku, já ti gratuluju, přeju ti, ať se to užiješ a měj se krásně.
3: Dobře, děkuji, ahoj.
0: Ahoj. No vidíte, jak já jsem na vás hodná, jo? A na to si nezvykejte, na to si nezvykejte. 25 sekund je 25 sekund, no ale tak. Když nás nikdo neuslyší a nikdo to nepráskne, tak to zvládneme. A nebojte se, zítra pokračujeme.
1: Večeře je na nás.
2: Restaurant Week.
1: Fajn.
4: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz. Hey,
5: This is my song. All the hits right here.
1: Fire.

0: Dominic Fike, White Keys. Tohle je dnešní Music Boost. Čtyři roky, co tu pracuju, jsem si vždycky říkala, jednou přijde určitě ten moment, kdy budeš říkat Andreo vstup a bude se ti chtít pšiknout. Tak se to stalo teď. Takže prosím vás, těch 10 sekund nevypadla jsem, musela jsem prostě pšiknout. Myslela jsem vždycky, že to bude víc dramatický, nakonec to bylo docela v pohodě. JCG, Price Tag, tohle to je song, který si dáme a nostalgicky zazpomínáme. Tak jsem se pšikla po druhé. Lidi, já to miluju. Já jsem se na to tolik let připravovala, pak je to docela takový normální a obyčejný. No nic, nevadí, jdem na to. Laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: jsme fajn. Tell me where the party is. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
1: Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Hi, we're back.
1: Welcome to the show.
0: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
0: Vždycky,
5: ho?
0: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Hezký poledne, 2 minuty po 12. hodině, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. Papež Lev 14. podstoupil v Římě operaci, při které mu lékaři odstranili dolní lalok pravý plíce. Vyšetření během zákroku potvrdilo zhoubnej nádor. Operace trvala asi hodinu a půl. Proběhla bez komplikací a papež se teď bude zhruba týden zotavovat v nemocnici. V Japonsku řeší neobvyklej a tragický případ. 29-letý sebevrah skočil z 11. patra a dopadl na 23-letou ženu. Ta později zemřela, on sám přežil. Otec oběti teď žádá, aby byl muž obviněnej z vraždy. Americký influencer možná dostal zaplaceno za to, aby na půl roku zmizel z internetu. Podepsal totiž smlouvu s jedním kasínem, kterou si podle svých slov pořádně nepřečet. Teď zjistil, že nesmí zveřejňovat žádný obsah a povolal právníka. Firma ale na dohodě tvrdá a tvrdí, že peníze za jeho internetový ticho byly dobře utracený.
6: Fajn. Opatrně v Praze v Bubeničském tunelu se bouralo. Zdržíte se taky na trase Liberec a Turnov, přesně na 35. kilometru, tady je nehoda 2 osobáků. No a v Praha taky hlásí ještě ulici Hornoměcholupská, hlásí tady prosím vás velkou bouračku, takže opatrně. No a obec Bílina hlásí v ulici Volkerova taky srážku 3 osobní aut. Tak Řiďte rozhodně tak, jak já nemluvím a jeďte pomalu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 5, 4, 4, 3, 3,
6: 2, 3, 1. Fajn. Já jenom doufám, že teď kvůli mě někdo nenaboural. Jakože poslouchat rádio a najednou tam na ně někdo ha. To je jako byl ten aligátor s tím Zemanem, pamatujete na to? S tím telefonem. Každopádně startuje poslední společná hodinka dnešního Music Boostu. 4 minutky po 12. hodině. No a my jdem na to.
4: Music Boost.

Tím poslední dny pořád a pořád dokola, když jdu třeba po ulici a potřebuji jenom vypnout hlavu. Sombr, jeho novinka My Butter Isn't Ready, je to totální banger, miluju to. Dali jsme si to teď na fajnu, ve kterém vám připomínám, že pro vás děláme i podcasty. Jmenují se Posedlí, protože jestli jsme my něco jako na fajnu, tak jsme vždycky posedlí. Všem možným. Tentokrát jsme posedlí všema reality shows. To znamená, jestli milujete třeba Love Island nebo Zrádce, tak klikněte na YouTube Fajn Rádia a tam to máme pro vás naservírovaný. Kristýnka, moje kolegyně, kterou znáte z odpoledního vysílání, dělá Love Island, takže drbíky, jo, co a jak, kdo řekl, jak to myslel, kdo co cítil, kdo koho miluje a nesnáší. No a já dělám Zrádce, to znamená, kdo vypad, kdo to nezvlád, kdo to hrál blbě, kdo to hrál dobře. Prostě všechno možný. Dneska budu točit o půlnoci, ano, o půlnoci to pro vás dělám, další novej díl. A zítra ráno bude k dispozici, takže jestli vás zajímají Zrádci, tak si dávejte s náma Posedlí. No a to je všechno. Teď už zase ty písničky, jo? Tiffany a Rich, právě teď její Vertigo. Vždycky, vždycky fajn.

0: večeře pro dva v rámci Restaurant Week.
1: Poslouchej Music Boost a zabojuj o ně.
2: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Katy Perry, Last Friday Night. No, co jste dělali minulý pátek? No, vybrásá ta.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Skupinový sex je jako švédský stůl. Každý si vybírá podle chuti. Někdo ochutnává úplně všechno, no a někdo nakonec zjistí, že to, co si vzal, vůbec nechtěl.

0: Little John, Turn Lines Off, tohle je song, který dohrává na fajnu ve 3:15 odpoledne. Nevím, jak jste to zvládli, jak to zvládáte, jakoby tu informaci, že Albert má teď v aplikaci nějaký výpadek a nemůžete sbírat body za nákup. Je to těžký, ale chtěla jsem vám takhle přes Ether Fine Radio dát takovou oporu, že nakupování bez bodu je prostě bolestivý, náročný, ale chvilku to prostě zvládneme. Je toho teď na sockách, prostě všichni o tom píšou, všichni to v komentářích prožívají. My to tady taky prožíváme. Nevíme, co vlastně budeme jako dělat, protože nakupovat bez bodu v České republice, no mamma mia. Za chvilku Rugale i Wishful Thinker. Bude to taky zároveň náš poslední společný song dnešního Music Boostu. Tak si ho pojďme pořádně užít. Music Boost.
1: Instagram Fajn Rádio.
2: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
1: S Fajnem.

0: wonderful.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Ve 34 letech zemřel herec RJ Mitte, který se proslavil v seriálu Perníkovej táta. Zahrál si v něm Voltra Whitea mladšího, syna hlavní postavy, který stejně jako herec sám trpěl mozkovou obrnou. Mitte se kromě herectví věnoval taky osvětě a právům lidí se zdravotním postižením. Příčina jeho smrti zatím není oficiálně potvrzená. V Senegalu sílej represe proti LGBT plus lidem a mezi obyvatelema roste strach. Novej zákon zdvojnásobil tresty za homosexualitu až na 10 let vězení a postihuje taky podporu LGBT plus organizací. Podle organizace Human Rights Watch byly mezi únorem a červencem zatčený stovky lidí. Mnozí se teď bojí vyhledat i zdravotní péči, včetně testování na HIV. A přetížený přívěs, chybějící kolo a na něm BMW s obří jímkou. Takovou soupravu zastavili policajti na Písecku. Rumunský řidič si náklad vezl domů, jenže na přívěsu chybělo jedno kolo. A na ostatních čtyřech kolech zase šrouby. Policisti mu zakázali pokračovat v jízdě a uložili kauce dohromady za 400 tisíc korun.
4: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
5: Krásný středeční odpoledne, další den, ta další warm-up s Kristý. Před náma čtyři společný hoďky, je půlka týdne a to znamená, že teď, právě teď potřebujeme nejvíc energie, co to jde, abychom to společně doklepali a že budeme pořádně klepat. První song před náma, St. John Roses, navíc v remixu od Imenbeka. Tak si

Středeční odpoledne si zlepšujete s Fajnem a taky s trackem Self-Aware od Temper City. Říká se, láska je láska, ale ne, když chodíte s robotem. Odborníci teď rozjíždějí hluboký analýzy o tom, jak nám umělá inteligence mění intimitu. Protože si prakticky můžete vygenerovat úplně ideálního partnera na míru, naprogramujete si dokonalou entitu, která má přesně stejný hudební vkus jako vy, odpovídá okamžitě a na cokoliv řeknete, vám řekne, máš naprostou pravdu, jasně, bla, bla, bla. Jenomže současně se rozjíždějí i debaty o tom, co je na tom špatně na randění s robotama. Ale já se ptám, proč vůbec musíme řešit, co je na tom špatně? Vždyť je to úplně jasný. To přece není vztah. Vy totiž nerandíte s někým jiným. Vy regulérně randíte sami se sebou, akorát vám k tomu svítí displej a žere to baterku. Protože vztah přece nefunguje na tom, že vám partner všechno odsouhlasí. Naopak, vy tam potřebujete ten moment toho tření. To, že ten druhej má občas blbej den, jiný názor na film, že vám ukradne půlku hranolek, i když tvrdil, že nemá hlad, to vám buduje charakter. Protože randit s AI, to z vás za půl roku bude diktátor, který má nulovou toleranci k živému světu a který mu stačí výpadek serveru, aby ovdověl. Tak se přiznejte, už jste někdo zkoušeli flirtovat s umělou inteligencí? A jak to dopadlo? Zamilovali jste se? Já doufám, že nikdo z vás ten vztah nemá, protože to bych se pak cítila špatně. Ale napište mi na 724-634-634 a k tomu další track. Chris de Sarandi, Good Old Days, protože opravdu starý dobrý časy, kdy jsme s tou umělou inteligencí randit nemohli.

0: Felixian, J-Hard, jejich Pride, tahle písnička vám právě zlepšila středeční odpolko. No a my řešíme, v čem se nevyplatí randit s umělou inteligencí. Je to docela jasný, tady asi není potřeba nic moc vysvětlovat, ale vědci to řešej a my teda probíráme, jestli vy jste někdy zkoušeli s umělou inteligencí flirtovat. A jak to probíhalo? Píše Filip, čau, já jsem to zkoušel minulý týden ze srandy. Jasně, Filipe, ze srandy, věříme tomu. Každopádně Filip tvrdí, že to teda zkoušel na noční směně, když se nudil. Začal jsem házet balící hlášky a umělá inteligence mi odepsala. Jsem jen jazykový model, ale kdybych měla tělo, červenala bych se. No, já myslím, že tady máme odpověď na to, proč flirtovat s umělou inteligencí je úplně na nic. Chemie nula, no, to asi stačilo. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, děkuju Filipovi za tohle přiznání a držím mu palce, ať už ze srandy může psát i jiným holkám, nejenom AI.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: zšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
0: Je čas.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Turn this up. These are the hits I love.

Burning Down. Tenhle track nám právě dohrál na fajnou půl druhý odpoledne a já nestačím, nestíhám a tep mám 200. Taky vás taky nehorázně stresuje ten pocit, že někoho zdržujete? Některý lidi mají v sobě takovej ten božský zen, že je jim to úplně jedno. Klidně za nima může stát celá fronta, ale pro mě je každodenní život v tomhle taková regulární olympijská disciplína ve stresu. Protože příklad číslo 1. Jo, nakupujeme v supermarketu, na pásu se vám kupí hromada těch produktů, vy bojujete s nerozlepitelným igelitovým sáčkem a za váma už nějaká babička s peněženkou a ideálně i s holí nervózně přešlapuje a proboda dává vás pohledem. Někdy možná i to uholí. A v tu chvíli už rezignujete na veškerou logiku. Začínáte házet melon na rajčata, na to kuřecí maso, no jenom abyste tam nikoho náhodou neokrádali o 3 vteřiny života. A fitko? To je to samý v bledě modrým. Když jste na stroji a někdo tam na něj čeká, tak najednou máte pocit, že musíte okamžitě vypadnout. V tu ránu zapomenete, kolik vlastně chcete zvedat, zkrátíte si pauzu na nulu a radši odcházíte se zničeným egem i svalovinou. A já se ptám, jak to máte vy, jestli jste taky tenhle člověk, co má syndrom pane bože, já všechny zdržuju, a nebo patříte k těm flegmatikům, kteří jsou úplně v klidu. A případně, jaká aktivita ve vás nejvíc vyvolává tenhle pocit, že náhodou někoho zdržujete? Napište mi to všechno na 724-634-634. Prosím, řekněte mi, ať v tom nejsem sama. No a ať vás nezdržuju, tak jdem na další track. Shimon Ob, Save My Soul, právě teď.

0: Středeční odpoledne s Fine Warm-upem a taky s Evou Farnou, která nám právě rozpívala track Perpetuum Mobile, což se nám perfektně hodí, protože všichni jsme někdy Perpetuum Mobile. Nabízelo se to zarýmovat trošku i s jiným slovem, ale to by byl hodně levný vtip. Ale my tady teď probíráme spěch. Jestli se cítíte ve stresu, když jste třeba u pokladny a hází tam na vás na páse ty věci, protože spousta z nás má možná pocit, že se ty pásy pořád zrychlujou. A já jsem se ptala, v jakých situacích tenhle stres taky zažíváte. A jedna zpráva za všechny, Patrik. Je, Patrik psal, ať to řeknu anonymně, no nevadí. Patrik píše, já tenhle syndrom nemám jenom u pokladny, ale i na přechodu. Když mi auto zastaví a pustí mě, okamžitě nasadím ten trapný poloběh s omluvným úsměvem a máváním, jako bych řidiči dlužil ledvinu za to, že mě nepřejel. Přitom mám zelenou. Proč to děláme? Patriku, já se ptám na stejnou otázku, ale dělám to taky a věřím, že v tom nejsme sami. Ale já vždycky jako řidič tady ty přebíhače přes přechod ocením. Takže věřím, že tebe i mě, Patriku, a nás všechny, který takhle omluvně utíkáme přes přechod, nějaký řidiči ocenějí. Já vám za to děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Aspoň víme, že v tom nejsme sami, protože v ničem nejsme nikdy sami. A proto si společně zahrajeme i další track. Za chviličku Alexandra Burkey, feat. Florida a jejich Bad Boy.
1: Posloucháš Fajn.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
5: Baby.
6: Fine.
7: Flo Rida. Alexandra, girl, I know what you like.

Venku sluníčko, k tomu Martin Garrix a Ed Sheeran do uší se songem Repeat It. Ideální kombinace tady na Fajnu. Ale jestli jste neviděli tenhle film, tak se spolu vůbec nemůžeme bavit. Možná už jste to poznali podle soundtracku a taky určitě znáte tenhle typ lidí, kdy přijdete někam do party, padne řeč na filmy a vy třeba nevinně utrousíte, jo, to jsem neviděla. V tu vteřinu v místnosti spadne teplota o 20 stupňů, nastane hrobový ticho a všichni na vás zírají s takovým odporem, jako byste zrovna před dětma propálili, že neexistuje Ježíšek a zapálili vánoční stromeček. No a přesně tohle já teda osobně zažívám pokaždý, když je řeč o filmu, z něhož je tenhle song. Asi už víte, Pulp Fiction má dneska slaví 23 let od premiéry.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: jen zájem.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
5: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News. Donald Trump tvrdí, že Rusko ani Čína Íránu ve válce prakticky nepomáhají. Podle něj by obě země měly příliš co ztratit a Amerika by o případné pomoci rychle věděla. Jenže už dřív se objevily zprávy o čínských dodávkách protivzdušných zbraní a pomoci s obcházením sankcí. Trump přesto trvá na tom, že případná podpora je minimální. Slavný vodopády Iguazu v Argentíně museli kvůli obrovskému množství vody dočasně uzavřít. Průtok řeky překročil 12 000 kubíků za sekundu, tedy víc než šestinásobek běžného množství. Za prudkým vzestupem stojí silný deště spojený s jevem El Niño. Voda postupně už ale začala opadat a park oznámil, že se během dneška znovu otevře. A letadlo australské aerolinky museli v Římě uzemnit kvůli štěnicím. Hmyz objevili na několika sedadlech ekonomický třídy během letu z Pertu. Kvůli důkladnímu čištění pak aerolinka zrušila zpáteční let do Austrálie. Cestujícím zajistila ubytování a náhradní dopravu. Podle odborníků si štěnice nejspíš někdo přinesl na palubu v zavazadle nebo na oblečení.
6: Krásný středeční odpoledne. Ladíte Fine Warm Up s Kristý a před náma už druhá společná hočka. Doufám, že dneska máte dobrý den, ale pokud ne, tak teď si ho zlepšíme, protože tahle hodina bude hodně sladká a navíc v nás dnes čekají samý dobrý tracky. První Sombr Andrest právě teď na cestě k vám. Let's go!

0: americká zpěvačka Slater a její hit Dance. Tohle jsme právě společně doposlouchali dneska 14. října a já oficiálně ruším všechny diety. Dneska rušíme výčitky svědomí, protože je Národní den desertu. A pokud existuje mezinárodní svátek, který bychom měli brát naprosto vážně a dodržovat ho s maximálním nasazením, tak je to přesně tenhle. Žádný suchý rejžový chlebíčky, žádný předstírání, že vám jako sladká tečka po obědě stačí jabko. Ha, ha, ha, nevěřím. Tak to jabko si leda tak můžete přidat do štrůdlu. To beru, ale dneska se kalorie nepočítají, cukr je povinný a každý kafe bez něčeho sladkého je v podstatě přestupek proti zákonu. Vždyť slavíme Národní den desertů. A buďme k sobě upřímní, my Češi, my jsme v desertech hodně dobrý. Babičiny recepty, tuny, másla, pudinky, cukrmoučka úplně na všem, kynutý těsto, jo, kynutý buchty, koláče, to je naše národní dědictví. Takže já se ptám, jaký český desert máte nejradši vy? Rakvička, věneček. Co je váš nejoblíbenější český desert? Napište mi na 724-634-634. No a ideálně si ho takhle odpoledne i dopřejte. A k tomu vám dopřeju taky song. Taky takovej desert. Easel, Ultranate, Emile Angel, Moving to the Sun. Právě teď na Fajnu.
1: Fajn. A jestli ti to neštve,

0: songem Get Lucky od Daft Punk se nemůžete cítit jinak než šťastně. A stejně tak šťastně se budete cítit, pokud si dneska dáte něco sladkýho. Dneska, 14. října, je totiž Národní den desertu. A já jsem se vás ptala, jak je váš nejoblíbenější český desert. Anička píše, jednoznačně větrník, ale bacha, musí být velký. Jo, tak s malým větrníkem neuděláte velký divadlo, že jo? Musíte mít velký, to je správná odpověď. No a potom tady ještě zpráva od Kamči. Kamča píše, v neděli je můj nejoblíbenější desert, vždycky bábovka. Sice už někdy bývá tak suchá, že k ní musím vypít půl litru kafe, ale je to za mě ideální desert. Já vám to řeknu takhle, i suchá bábovka by se mi dneska hodila. Tak vy si běžte dát něco sladkýho a pro ty z vás, co z jakýhokoliv důvodu aktuálně nemůžete, tak já vám pošlu aspoň nějaký dobrý song. Shakira, Burna Boy a jejich Daj Daj za chvilku tady na Fajnu. New Music Show.
1: Skipni to.
2: Skip.
1: Počkej.
3: Jo, tohle si nech.
2: Každý pátek třídíme novou hudbu za tebe.
1: Co přeskočit?
2: Co dát na hlas?
3: A co si uložit skôr, než to začne hrát úplně každý.
2: New Music Show.
3: Piatok, 6 večer. Fajn.

0: Zbláznili jste se?
1: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Středeční odpoledne a tohle byla Rihanna s Calvinem Harrisem, jejich mega hit We Found Love. No a lásku jsme možná doopravdy našli. Láska totiž může být cokoliv, třeba reality shows. A ty milujeme všichni, jsme s nima doslova posedlí, jak my, tak vy, takže jsme v tom všichni spolu. No a právě z tohohle důvodu my tady na Fajnu máme náš podcast, jak jinak než posedlí, kam přivádíme účastníky těch reality show, jak Love Islandu, tak Zrádců, aktuálně, ale i spousta dalších, můžete si najít i do minulosti, třeba Bachelor a tak dále. Nicméně teď aktuálně tam běží Zrádci, Love Island, takže zpovídáme jak srdíčka, tak věrný i nevěrný. No, i když někdy ty věrný a nevěrný jsou, že jo, i na Love Islandu. Každopádně nejnovější epizoda je tam s Emily z Love Islandu, která byla na Casa Amor. Všichni, co sledujete Love Island, víte, že Casa Amor je velká zkouška a hlavně představa, že přijdete na Love Island jako účastník Casa Amor. No, nechcete to úplně zažít. A právě o tomhle pocitu a o spoustu dalších věcech se nám rozpovídala Emily, která ačkoliv na Love Islandu nestrávila úplně dlouho, tak tu atmosféru dokázala nasát úplně perfektně a docela nám prozradila i nějaký drbíky na ostatní. Doporučuji rozhodně mrknout na podcasty Posedlí na našem YouTube Fajnu, to všechno najdete. No a kdybyste chtěli i nějaký doplňující obsah, už víte, že to najdete na našem Instagramu. Tam najdete Reelska, můžete nám ideálně napsat komentáře, co si myslíte. Nás to zajímá, ať opravdu ty reality shows můžeme prožívat všichni spolu. No a teď jdem prožívat další track. Adéla, Nicole Kidman.

Viz DMC, Bees Honey, jejich track At The Party, ideální pohodová záležitost pro středeční odpoledne. No a v dobrých slunzích samozřejmě budeme pokračovat. Mimochodem, dneska 14. října mají svátek Terezy a Terezie, tak jestli máte nějakou v okolí, rozhodně jim nezapomeňte popřát, no a my jim k tomu pošlem nějaký dobrý song. Já si myslím, že slečny s jménem Tereza by třeba mohly mít rády Olivie Rodrigo. Co vy na to? To je taková zpěvačka, která do všeho dává emoce, má songy o zlomených srdíčkách, o lásce a přesně jeden takovej, ačkoliv se jmenuje Stupid Song, tak vůbec není stupid, naopak je velice chytrej a my si ho pustíme za chviličku. Tahle písnička o tom, jak ani žádný song na světě nedokáže vyjádřit ty emoce, které cítíme při lásce, tak my si to pustíme. Za chvilku, tady na Fajnu, pro všechny Terezy, všechno nejlepší k svátku.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.

Jak jsem slíbila, tak jsme doručili Olivie Rodrigo a její Stupid Song právě teď dohrál na Fajnu. A znáte někoho, kdo je mistr ve vyhýbavých odpovědích? Je to totiž taky Nicki Minaj, tahle zpěvačka. A představte si situaci, že jste věrný fanoušek. Měsíce čekáte na jakoukoliv zprávu o nějaký nový hudbě. Vyrazíte klidně přes půlku státu a dostanete možnost položit svý hudební ikoně otázku přímo na tělo. Zeptáte se, Nicki, co máme čekat od tvýho novýho alba? No a Nicki co udělala? Nicki odpověděla, nic, další otázka. A s úsměvem se prostě otočila na patě. Tomu říkám absolutní lekce PR a diplomacie, taky úspory dechu. Nicki si totiž se svými fanoušky hraje už pár měsíců takovou solidní psychologickou hru. Nejdřív na sítě hodila konkrétní březnový termín, kdy by mohla něco oznámit, potom ale řekla, že s muzikou úplně končí a teď dorazila s oznámením, že máme čekat velký kulový, doslova. Rihanna zjevně našla docela solidní konkurenci v ignorování fanoušků. Rihanna a Nicki Minaj, ano, hudba v nedohlednu. Takže pokud vás dneska v práci nebo třeba i doma někdo bude chtít zpovídat, co od vás může čekat, inspirujte se prostě touhle královnou repu, nasaďte kamennou tvář a řekněte nic, další otázka. A já říkám nic, další song, právě teď.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz.
6: Ukrajina vyšetřuje, proč před pondělním ruským útokem na Kyjev neměla informace o odpálení balistických raket. Výbuchy se ve městě ozvaly ještě před leteckým poplachem a na sítích se proto rozjely spekulace, jestli USA nezačaly omezovat sdílení zpravodajských dat. Proto ale zatím není žádný důkaz. Washington Ukrajině omezením informací pouze pohrozil, pokud nepřestane útočit na ruskou energetiku. Policie pátrá po muži, který měl v Praze 10 napadnout ženu kvůli její barvě pleti, a to přímo před její 13-letou dcerou. Podle policie ji nejdřív rasisticky urážil a potom jí byl pěstma do hlavy a kopal do nohou. Žena utrpěla pohmožděniny a poranění hlavy. Policie případ vyšetřuje jako předsudečně motivovaný trestný čin a zveřejnila identikit hledaného podezřelého. A australská značka se stala virální díky asi nejbizarnějšímu spodnímu prádlu, jaký jsme kdy viděli. Na kalhotky totiž přišívá skutečný vycpaný krysy. Kolekce se jmenuje Lingerette a jeden kousek stojí zhruba 190 australských dolarů, tedy necelý 3000 korun. Tvůrkyně ale říká, že jde spíš o umělecký kousek, než něco na běžný nošení.
7: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
8: Ready, protože před náma je další hoďka Fine Warm-upu s Kristý. Musíme si to udělat hezký, já vím, půlka týdne, síly docházejí, ale je potřeba si připomenout, že jste hrdinové. Jo, jestli jste dneska vstali a jste v té práci, jste ve škole, jste na cestách, jste hrdinové, a k tomu vám pošlu ideální song na úvod téhle hodiny. Ale Sofit, Touvilou a jejich Heroes. Tak pro vás všechny, pojďte si to vychutnat.
9: Oh!

Dominic Fike, White Keys, to je song, který zaručí dobrou atmosféru, takže doufám, že takhle to zafungovalo i na vás. A všude kolem nás je samý protein. Já mám pocit, že brzo budeme muset prodat ledvinu, abychom si mohli dát naší denní dávku bílkovin. Všimli jste si toho taky? Z proteinu se stává nový kult, regulární obsese, posedlost. Kamkoliv vlezete, útočí na vás obaly s nápisem High Protein. Proteinový jogurt, proteinový chleba, proteinový těstoviny. Nedej bože, už i babiččiny kynutý buchty najdete proteinový. Mezitím na vás z TikToku vyskakuje nějaký 20-letý trenér, co vám s vážnou tváří tvrdí, že když do 10 minut po tréninku nesníte půl kila kuřecích prsou, okamžitě vám opadnou veškerý svaly. No jenomže realita. Ty proteinové prášky stojí dneska tolik, že byste si na ně pomalu museli vzít spotřebitelský úvěr. Vlastně si musíte vybírat, jestli si jednou koupíte byt nebo protein. Obyčejné jídlo se tak změnilo docela v hysterický luštění nutričních tabulek s kalkulačkou v ruce pro ty z nás, co to počítají. Ale fakt mě fascinuje, co všechno se dá vyrobit s proteinem. Protože je to prostě takovej dnešní trend. A tak mě zajímá, co nejdivnějšího extra high protein jste viděli vy? Jaký nejdivnější proteinový výrobek podle vás existuje? Jaký jste zahlídli v obchodech? Dejte mi vědět na 724-634-634 a budeme vědět, čím si naplnit nákupní košíky. Dejte vědět a k tomu nás čeká Cat's Eye Animal právě teď na Fajnu. Cat's Eye. Turn it up a notch. Here's our song. Animal.

Absolutní definice pohody v jednom songu. To byl Shaboozy, Miles Smith a jejich Blink Twice. A jeden protein vládne všem, jeden jim všem káže. Nebo naopak hodně proteinů, protože společně probíráme, že panuje ve světě taková epidemie bílkovinová, že ve všech produktech, ale úplně ve všech, musí být nějaký přidaný protein. A já jsem se ptala vás, jaký nejdivnější produkt s proteinem jste viděli. No a zaujala mě tady zpráva od Aničky, která píše, že sice nemá žádný specifický produkt, ale zkoušela doma vyprodukovat proteinovou bábovku. Píše, to nebylo k jídlu, mělo to konzistenci molitanu, v krku se to lepilo a náš pes to očichal a odešel uraženě do předsíně. Jak se říká, když to ani pes nežere, no, tak to už je vrchol. No a pak ještě tady zpráva od Adama. Adam píše, minule jsem v krámě viděl proteinovou zmrzku. To mi nepřijde tak hrozný, na to už jsem si zvykla. A nebo už jsme jenom tak zdegenerovaný, že proteinová zmrzka nám přijde jako naprosto normální produkt. Což je taky možný. A to je ta horší varianta. Pojďme možná podniknout nějakou antiproteinovou revoluci. Já vím, že bílkoviny jsou zdraví, ale opravdu musíme přidávat protein i do babičiných buchet?

Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: lessons I've learned. Ladíte Fine a One Republic právě v songu Counting Stars. Možná počítali hvězdy, ale my bychom si spíš měli spočítat svoje výdaje za nepotřebný nákupy. Já vím, teďkon jsem si trošku rejpla, ale já se přiznám, jsem v tom s váma. Protože naše peněženky to někdy vyhrávají, nebo spíš prohrávají, na plný čáře. O víkendu se mi stala taková učebnicová ukázka toho, když prohrajete souboj s nákupy. A já věřím, že to znáte taky. Já jsem šla kolem jednoho nejmenovaného knihkupectví a měli tam nějakou extrémní slevu. Poslední den. V tu vteřinu se mi absolutně vyplo racionální myšlení. Já nevím, co se se mnou stalo. Knížky jsem si podle mě nekoupila třeba 10 let. Ale najednou žádná sebekontrola, prostě čistá panika, že mi ta sleva uteče, protože doslova končila třeba za hodinu. No a tak to dopadlo tak, že jsem odcházela s taškou plnou knížek, který jsem absolutně nepotřebovala, doma nepřečtených dalších 15. Reálně je otevřu možná až v důchodu, jestli vůbec. No a věřím právě, doufám, že v tom nejsem sama. Minimálně podle průzkumu v tom určitě sama nejsem, protože prej skoro 60% lidí nakupuje čistě na základě emocí. My hledáme rychlej dopamin, útěk před stresem, pocit, že si děláme radost. Jo, trošku jsou to výmluvy, ale každopádně máme nějaký argument. Jenomže tenhle blažený pocit úlevy a dopaminu vydrží přesně do chvíle, než vám pípne ten bankovní účet. To je prokletí. A já se ptám vás, podnikli jste někdy nějaký impulzivní nákup jenom proto, že tam byla časově omezená sleva? Taky jste takhle zazmatkovali? Prosím, řekněte mi, že nejsem jediná. Napište mi to na 724-634-634 a k tomu si pustíme další hudbu. Somber, My Body Isn't Ready. Let's go!
1: It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready Right Now.

0: Nezaměnitelný hlas Terryho Swimse a jeho tracku Mr. Know It All nám právě teď dohrál na fajnu a my se jdeme podívat do vašeho svědomí. Respektive nákupního svědomí. Já jsem se totiž ptala, za jaký věci jste utratili peníze jenom proto, že na ně byla sleva a museli jste si je nutně koupit. No a ideální příklad od Klárky. Klára píše, já jsem minulý týden ve 2 ráno po těžkém dni v práci podlehla slevovému kódu na TikToku a objednala jsem si domácí výrobník na led ve tvaru diskokoule. Wow. Klára píše, že to stálo 2 500. Druhý wow. Tomu říkám neuvážený nákup, děkuju, cítím si hned líp. A stejně tak potom tady Péťa píše, ahoj, koupila jsem si teď v zahradnictví při akci 3+1 pokojovka zdarma 4 kytky. No, co dělat se 4 kytkama naraz? Doufám hlavně, že třeba ty kytky vydržejí díl než měsíc, než čokoláda v lednici, nebo ve špajzu, to by totiž bylo smutný. Každopádně děkuju, že v tom nejsem sama a možná je to vaše znamení taky dneska udělat nějaký neuvážený nákup, protože se říká, že sdílený neštěstí je menší neštěstí, že? Nemáte zač? Pro další ekonomické finanční tipy rozhodně laďte Fajn Rádio.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Jsme fajn. Tell me where the party is. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Hi, we're back.
2: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn.

Jonas Brothers, jejich Sakr. Tenhle track jsme právě dohráli na Fajnu a já pro vás mám hlášení ze světa popkulturní existenciální krize. Asher, autor tohohle tracku, totiž slaví 48 a já žádám o vysvětlení. Určitě si pamatujete, kdy tenhle song s názvem Yeah hrál z každého rádia, z každého tlačítkového telefonu, ale dneska je to pořádně dlouhá doba od toho, co se to dělo. A já se jenom koukám na Ashera a říkám si, jak je možný, že tomu chlapovi je skoro 50, ale na pódiu pořád jezdí na kolečkových bruslích, sundává si tričko, na břiše pekáč buchet. Zatímco my, mladí, někdy máme pocit, že i po těžším tréninku nebo jenom delším dni v práci ve škole potřebujeme lázeňský wellness pobyt a ticho. Asher v 48 skáče salta a odmítá respektovat jakýkoliv fyzikální i biologický zákony. Ten člověk má buď doma kouzelný zrcadlo, nebo jednoduše zapomněl, jak se stárne a měl by na to dávat návody. Takže ano, všechno nejlepší Asherovi, my si jdeme pustit tenhle legendární track, zkusit si před zrcadlem ten jeho slavný taneček a budem doufat, že si u toho nezlomíme kotník, co se dá dělat. Asher jeho je a všechno nejlepší, Ashere.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+. Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Ve 34 letech zemřel herec RJ Mitte, který se proslavil v seriálu Perníkovej táta. Zahrál si v něm Waltera Whitea mladšího, syna hlavní postavy, který stejně jako herec sám trpěl mozkovou obrnou. Mitte se kromě herectví věnoval taky osvětě a právům lidí se zdravotním postižením. Příčina jeho smrti zatím není oficiálně potvrzená. V Senegalu sílej represe proti LGBT plus lidem a mezi obyvatelema roste strach. Novej zákon zdvojnásobil tresty za homosexualitu až na 10 let vězení a postihuje taky podporu LGBT plus organizací. Podle organizace Human Rights Watch byly mezi únorem a červencem zatčený stovky lidí. Mnozí se teď bojí vyhledat i zdravotní péči, včetně testování na HIV. A přetížený přívěs, chybějící kolo a na něm BMW s obří jímkou. Takovou soupravu zastavili policajti na Písecku. Rumunský řidič si náklad vezl domů, jenže na přívěsu chybělo jedno kolo. A na ostatních čtyřech kolech zase šrouby. Policisté mu zakázali pokračovat v jízdě a uložili kauce dohromady za 400 tisíc korun.
8: Fajn. Jak nám to drandí na silnicích? Co byste čekali? D1, tam musí být vždycky nějaká nehoda. 156. kilometr trasa Praha-Polsko, dva osobáky v sobě, tak opatrně. No a potom taky v Olomouci. Tam je nehoda nákladňáků v ulici Pavelkova, což je značně větší nehoda a je tam kvůli tomu uzavřený celý jízdní pruh. Nicméně bez ranění, ale i tak se tomu vyhněte. No a na závěr tady ještě v Praze v ulici U Pošty zase nehoda dvou autáků, ale neblokujou provoz, takže pohoda, ale jezděte opatrně.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
8: Krásný středeční odpoledne ještě jednou. Ladíte Fine Warm Up s Kristý a jdem do finále. To znamená, co? Že si musíme pořádně dodat energii, ať to ještě zvládnem. Jedna společná hoďka před náma, poslední, takže to odpálíme nějakým dobrým trackem. Co vy na to? Disco Line, stej naše No Broke Boys. Let's go. Warm up.

Ladíte fajn, venku sluníčko a ve vašich uších právě rozděl Malcolm Todd a jeho Earrings. No a my se musíme vrátit k těm palačinkám. Mohla bych předstírat, že jsem vám to nevysvětlila na schvál, ale nebudu vám kecat, ale pojďme se k tomu vrátit. Proč byste neměli být s partnerem, který nemá rád palačinky? No já vlastně nevím, ale na internetu proto rozhodně důvody existují. Lidi totiž sdíleli nejdivnější důvody k rozchodu. A ne, to jsou takový důkazy toho, že lidi si fakt najdou záminku úplně na všem. Rozjela se internetová diskuze, kde pánové tady ty různé záminky, proč ukončit vztah sdílej, nebo prostě jednoduše, proč poslat nějakou holku k vodě. A tady můžete zapomenout na nevěru, lži, zásadní neschody. Ne, tady se hraje jiná liga. Jeden týpek to právě ukončil třeba kvůli tomu, že slečna neměla ráda palačinky. Asi k ním měl nějaký osobní vztah, těžko říct. Nebo potom třeba další kluk to ukončil, protože ta slečna neměla ráda Disney pohádky. To mi přijde docela validní, vlastně i ty palačinky. Dalšího odradilo, že její chodidla vypadaly v otevřených botách, takže se jich bál. No a nebo absolutní topka. Borec se rozešel s holkou, protože bydlela na opačném konci města a jeho nebavilo stát v kolonách. My, co bydlíme v Praze, to vlastně asi chápem, protože přejet z jednoho konce Prahy na druhý někdy trvá, jak kdybyste jeli z Prahy do Brna, takže dá se to pochopit, ale napište mi vy, jestli znáte takhle nějaký absolutně bizarní důvod pro rozchod, jestli jste to sami zažili, nebo třeba někdo ve vašem okolí. Dejte mi vědět na 724-634-634 divný důvody k rozchodu. A třeba pro vás nejsou divný, ale takhle specifický. Napište mi a k tomu si pustíme Inu a Deja Vu, protože tenhle song, to je doslova Deja Vu.

Alexa Faithless, jejich New Religion, to je ideální party track, protože my můžeme i ve středu, takže doufám, že jste plný energie. A teď se vrhneme na nejhorší důvody k rozchodu. Inspirovali jsme se debatou na internetu, kde jako jeden z variant důvodů, jako jedna z variant, bylo uvedený třeba to, že slečna neměla ráda palačinky. Ano, validní důvod k rozchodu. Míša píše, ahoj, kdysi dávno se mnou rozešel týpek kvůli tomu, že nemám vysokou školu. Prej bych chtěl mít vedle sebe někoho na stejné intelektuální úrovni. Maturita byla málo. Míšo, no, řekněme, že tenhle názor mi přijde trošku staromódní možná, protože titul z vysoké školy asi neurčuje vaší intelektuální vyspělost, když si ho můžete třeba dopomoct k němu i s pomocí umělé inteligence, že? Takže vlastně můžete randit s někým, kdo má vysokou školu, ale ve skutečnosti tu vysokou školu má ChatGPT. Jo, to i je dnešní úskalí dnešní doby. Já vám děkuju každopádně za zprávy a za chvilku další track. Čeká nás Adela Ain't in LA, tady na Fajnu za malej moment.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Music. Fine.

VADAD a taky Pnau Song Changes pro lepší středeční odpoledne, jak jinak než tady na Fajnu. A víte, jak se vypořádat s trémou? Představte si Michaela Jacksona. Jo, prostě, když vás bude něco stresovat, představte si Michaela Jacksona, jak dělá Moondance, protože přesně tohle dělá zpěvačka Tate McRae. Přiznala, že ačkoliv vyprodává haly, tančí jako bohyně, my všichni ji asi obdivujeme, tak před vystoupením nikdy zažívá regulární paniku. Stejně jako my všichni, taky umí mít nervy v kýblu. Třeba na obrovském festivalu Lollapalooza, tam do toho ještě skákala do publika a tak, a prej se modlila, aby neudělala chybu. No a její zaručený trik? Právě si představit, že vedle ní na pódiu stojí Michael Jackson. Já vám nevím, ale říkám si, že kdyby mě osobně se třeba zjevil takhle Michael Jackson před nějakou důležitou zkouškou, ať udělal to jeho legendární hihi, tak ví to, já to nemůžu napodobit. Já jsem to normálně měla. Příště vám to vložím, ať si to dokážete představit, ať to slyšíte. Ale nevím, jestli by mě to spíš uklidnilo, nebo jaký by to na mě mělo efekt. Každopádně můžete to vyzkoušet, jo? Tip od Tate McRae, je to světová hvězda? Je? Tak asi na tom něco bude. Jestli vás třeba v následujících dnech čeká nějaká zkouška, test, cokoliv, zkuste si představit Michaela Jacksona, jak je vedle vás a tančí a zpívá, a nebo mi napište do zpráv, jaký je váš trik a tip na to, jak se zbavit trémy. 724-634-634. Kdo nebo co vám pomáhá zbavit se trémy? Michael Jackson, někdo jiný, čokoláda, co já vím. Napište mi, mně třeba někdy pomáhá to i vytančit. A tančit teď rozhodně budem, protože před náma je Harry Styles a jeho Dance No More.

Damiano, David, Tyla, Nile Rodgers, to je kombinace, o které já vždycky říkám, že vám zlepší den. Takže nemáte zač. Song Talk to Me právě teď za náma. No a jdeme si dát tipy na to, jak se zbavit trémy. Kromě teda toho, že si vedle sebe můžete představovat tančícího Michaela Jacksona, tak jako to dělá kanadská zpěvačka Tate McRae, tak máte i nějaký vaše tipy. Tady třeba je zpráva od Petra, který píše, že jeho trik je napsat si doslova celý scénář. Třeba když jde k zubaři, tak si napíše celý scénář toho telefonátu. To je zajímavý, to jsem ještě neskoušela. I když, no, i to se může hodit. No a na závěr tady klasická rada, ta je od Sáry. Sára píše, zkoušela jsem takovou tu slavnou radu představit si lidi ve spodním prádle. Zkoušela jsem to na obhajobě diplomky. Nikdy to nedělejte. Nevíme proč, doufejme, že to nedopadlo nějak špatně, ta obhajoba. Nicméně tohle je starý dobrý trik. Můžete vyzkoušet, nemusíte. Pojďte možná spíš zkusit toho Michaela Jacksona. Zítra si povíme, jak to fungovalo. Teď si ale pustíme The Chemical Brothers, jejich Go. Za chvilku, protože to je energická nálož, při který rozhodně žádnou trému taky cítit nemůžete. Tak za chvilku.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fajn.
7: Are you ready?
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.

0: Pop právě zachránil vaše středeční odpoledne songem Save My Soul, což je zároveň jedna z posledních písniček, kterou si dneska společně pustíme. Vy víte proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Je to tak, čas nám zase utekl, jak voda v umyvadle, lepší přirovnání jsem hned teď nevymyslela. Každopádně 4 hoďky za náma, doufám, že jste se bavili, že jste si to užili, jak jsem říkala. Já jsem třeba dneska měla trošku takovej den blbec, některé věci se mi úplně nepovedly, takže doufám, že vy jste měli den lepší, anebo pokud ne, tak jsme v tom všichni spolu. A aspoň si můžem říct, že zítra to zas bude perfektní a bude, protože zítra je čtvrtek, malej pátek a co to znamená, že tahle naše týdenní party warm-up s Kristý jde do finále. Takže buďte připravený, rozcvičený, budem tančit, zpívat, ale zase zítra. Nebo takhle, teď už budete zpívat s někým jiným. Přichází totiž Žampik se svojí částí, tady 3 hoďky s Žampikem, mega si je užijte, mějte se krásně, užijte si to naplno, no a ode mě poslední song na rozloučenou. Sigma, Nobody to Love, takže hezké odpoledne a bye babes.

0: இன்றைய ஜம்பா. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
0: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser game, pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser game a Pixel game.
0: Jsme online.
5: Online.
0: Jsme na DAB+.
5: Jsme
0: v aplikaci Radia.cz.
6: Pojďme se podívat na to, co se děje na naší planetě Zemi, a o to se postará mistr Matěj.
7: Ukrajina vyšetřuje, proč před pondělním ruským útokem na Kyjev neměla informace o odpálení balistických raket. Výbuchy se ve městě ozvaly ještě před leteckým poplachem a na sítích se proto rozjely spekulace, jestli USA nezačaly omezovat sdílení zpravodajských dat. Proto ale zatím není žádný důkaz. Washington Ukrajině omezením informací pouze pohrozil, pokud nepřestane útočit na ruskou energetiku. Policie pátrá

0: pohmožděniny a poranění hlavy. Policie případ vyšetřuje jako předsudečně motivovaný trestný čin a zveřejnila identikit hledaného podezřelého. A australská značka se stala virální díky asi nejbizarnějšímu spodnímu prádlu, jaký jsme kdy viděli. Na kalhotky totiž přišívá skutečný vycpaný krysy. Kolekce se jmenuje Lingeret a jeden kousek stojí zhruba 190 australských dolarů, tedy necelý 3000 korun. Tvůrkyně ale říká, že jde spíš o umělecký kousek než něco na běžný nošení.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fine Drive. Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje středeční Fine Drive. 3 nabitý hodinky jsou před náma. Středa dobrých tracků, třeba o to se postarám. Za chvilku tady utrazejtíme přehypovanou proteinovou dobu. Do té doby Loi nebo Alex Warren právě teď na Fineu.

Loy Red Eyes. Posloucháte Fajn v 17 hodin 8 minut a lidi, taky jste si všimli, že dneska už je snad úplně všechno proteinový. Máme proteinový jogurty, tyčinky, pudinky, mlíka. Já si myslím, že za chvíli bude i nějaká třeba proteinová, třeba perlivá voda. Dneska se všude řeší, kolik máme jíst bílkovin a fitness influenceři nám pořád připomínají, že jich máme málo. Jenže pak člověk začne řešit úplně všechno. Co sní, počítá si bílkoviny a má pocit, že bez té proteinové tyčinky nebo nějakého drinku prostě nemůže fungovat. Přitom bílkoviny samozřejmě potřebujeme, ale myslím si, že si kvůli nim nemusíme kupovat předražený proteinové produkty. Hele, napište mi, schválně, jestli věříte v tuhletu proteinovou dobu a kupujete si tyhle ty proteinové všelijaký věcičky a jestli vám to pomáhá. Napište mi to na 724 634 634. Fine life.

0: s tím nejcharizmatičtějším chmířím pod nosem. Benson Boone nám dohrál na fajnu v 17 hodin 19 minut a já jsem se vás ptal na to, jestli jste taky podlehli tý dnešní absolutně za mě přehypovaný proteinový době, kdy vlastně už může být proteinový úplně cokoliv. Tady máme zprávu od Anonyma, že u nich ve městě se prodává proteinová pizza a že je to úplný bezár vzhledem k tomu těm kaloriím. Jakoby já miluju pizzu a vlastně tenhle ten nápad se mi líbí, ale nevím, jestli to úplně funguje. Pak tady máme zprávu od Klárky, která napsala, že si kupuje normálně protein v prášku a ty ostatní věci jí přijdou zbytečně drahý. Ten marketing tomu jede hodně a říká se mi to teda s těžkým srdcem, ale i já jsem tomu propadla. Fajn Drive.
1: Fajn. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
1: Fajn Radio. Prostě hity.

McRae, Revolving Door. Posloucháte Fajn, 17 hodin, 30 minut, no a dneska máme středu. Jak jsem říkal, středa dobrých tracků třeba, proto jsou před náma Rudimental. Za mě absolutně boží kapela a před náma je absolutně legendární track Waiting All Night. A možná znáte tenhle ten track, ale věděli jste, že ten klip vypráví skutečný příběh. Hlavní postava je BMX jezdec Kurt Jäger, který při nehodě přišel o nohu, ale ke svému sportu se dokázal i tak vrátit. A v klipu jsou dokonce i jeho skutečný kámoši, takže to není jenom absolutně boží song, ale má to i dost silný příběh a já vždycky, když vidím ten klip a slyším ten song, tak mám absolutně husí kůži. Pojďme si to dát právě teď na Fajnu. Tell me what you want, tell me that you

0: ladíte fajn ve středu 14. října. Za majkem je Jindra a lidi. Představte si, že máte partnera, který vám vždycky odpoví, nikdy se s váma nepohádá a je přesně takovej, jaký vy chcete. Zní to jako ideální vztah, nebo je to na vás až moc takový podezřelý? V dnešní době umělé inteligence si můžete vytvořit i virtuálního partnera, který se s váma baví, zajímá se o vás a přizpůsobuje se tomu, co máte rádi. A na první pohled to může znít jako úplně ideální vztazík. Jenže skutečný vztahy jsou taky o kompromisech, o hádkách a o tom, že ten druhej prostě není vždycky takovej, jak byste si ho přáli. Já si říkám, že vlastně jako proč ne, ale nějaký věci s tím virtuálním partnerem prostě dělat nejdou, i když i na to jsou asi věci, jak se to dá jako vykompenzovat. Každopádně, dejte mi vědět, dokázali byste mít vztah s umělou inteligencí, který by byl prostě přesně tak na míru, jak si vy přejete? Jsem zvědavý na vaše odpovědi. 724-634-634. Fine Drive.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Slater nám dohrává na Fajnu v 17 hodin 54 minut. Žijeme v době, kde je úplně normální, že můžeme mít i umělé inteligentního, díky umělé inteligenci partnera. Ptal jsem se, jestli vy byste šli do vztahu s umělou inteligencí. Tereska mi napsala, kdybych byla dlouho sama, tak upřímně asi jo, ale stejně by mi chybělo to, že mě někdo obejme. Hele, já si myslím, že i takový humanoid by tě už dokázal i dnes obejmout. Pak mi tady napsal Matěj a napsal, já potřebuju, aby se se mnou holka občas pohádala a pak jsme se usmířili. Je mi úplně jasný, kam naznačuješ tím usmířováním. Každopádně my pojedeme dál, před náma Hurts a Purple Disco Machine, Wonderful Life, právě teď na Fajnu. Fajn Night.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Peace nám zakončují první hodinku Fine Drive, před náma jsou ještě dvě hodinky, tak si to dejte se mnou.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Praze, v ulici Jeremiášova. Jsou tam dva osobáky v sobě. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Pokud míříte směr Olomouc, tak na D46 je nehoda mezi 30. a 33. kilometrem. Neprůjezdný pravý jízdní pruh. A nehoda v Praze na Brandově, v ulici Dobříska. Dva osobáky v sobě. Tam to stojí i normálně na to, když je tam nehoda. Takže tady bych se tomu totálně vyhnul.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: OK. 18 hodin, 5 minut k tomu, startuje druhá hodinka Fine Driveu, no a i ta bude neskutečně nabitá. Za chvilku se podíváme na drbíky z hudebního showbiznesu, do té doby Dua Lipa nebo Zara Larsson. Flash Live právě teď na Fineu.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, posloucháte fajn, 18 hodin, 15 minut, to je aktuální čas. A hele, víte, co je zajímavý? I když je Tate McRae obrovská hvězda a vystupuje před tisícema lidma, tak má stejně před koncertama pořád prej pořádnou trému. Tate přiznala, že je před vystoupením někdy fakt nervózní a hlavou jí běží, co všechno by se mohlo pokazit. Pomáhá jí ale docela zajímavá věc. Představuje si, že vedle ní na pódiu stojí její hudební idol Michael Jackson. Díky tomu se dokáže trochu uklidnit a líp zvládat stres. A není to nějaká teorie, nervózní byla třeba i před svým loňským vystoupením na festivalu Lollapalooza v Chicagu. Tohoto férka si určitě zaslouží prostor tady u nás na fajnu. Pojďme si dát Just Keep Watching právě teď na fajnu.
1: This is Tate McRae. All the hits. All the hits. You know what this is. Vždycky hot. Vždycky fresh.

Jste fajn, při středě 14. října za Majkem je Jindra a já si myslím, že tohleto moc dobře znáte. Máte blbej den, tak si řeknete, že si uděláte radost nějakou blbostí. Objednáte si něco z netu a máte radost a za dva dny už koukáte, co dalšího by se vám hodilo. Nakupování nám totiž dokáže na chvíli zlepšit náladu. Když jsme ve stresu nebo nás něco štve, koupíme si něco nového a máme pocit, že nám je hned trochu líp. Jenže tahle radost většinou moc dlouho nevydrží a za chvíli chceme zase něco dalšího. A sociální sítě tomu moc nepomáhají, protože na nás pořád chrlejí nové věci, slevy, influenceři, kteří nás přesvědčují, že tohle prostě musíme mít. Občas si něco koupit samozřejmě není problém, ale když nakupováním řešíme každý blbej den, může nás to nakonec stát slušný balík. Hele, napište mi, co jste si naposledy koupili úplně zbytečně, jenom proto, že jste si chtěli udělat radost. 724 634 634. Fajn.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: středeční večer na Fajnu. To je Fine Drive a já jsem se vás ptal na to, jakou blbost jste si naposledy koupili jenom kvůli tomu, že jste měli blbý den a chtěli jste si udělat radost. Rozárka mi napsala: zdravím, koupila jsem si mikrofon k počítači, s pozdravem Rozárka. To mi až jako taková blbost nepřijde. Pak mi tady napsala Lenka a ta mi napsala: koupila jsem si nový šaty na akci, která se nakonec zrušila. Upsik, rupsik.
1: Všechno důležitý a k tomu hity.

0: Posloucháte Fajn v 18 hodin 42 minut. Tohleto byla Taylor Swift. Hele lidi, co je taková kravina, která by vám za normálních okolností měla být jedno, ale vás to dokáže neskutečně vytočit, protože každý máme něco, co nás spolehlivě dostane do absolutní nepříčetnosti. A nemyslím teď žádný velký životní problémky, myslím úplný maličkosti, třeba když vám někdo napíše jenom OK, když vám někdo jde před váma strašně pomalu, nebo když si konečně sehnete v MHDčku a pak nastoupí několik důchodců. Přitom se člověk někdy uvědomí, že ho vlastně vytočila úplná blbost, ale v tu chvíli by nejradši odešel někam do háje. Napište mi, jaká úplná maličkost vás dokáže neskutečně vytočit, i když víte, že je to vlastně blbost. 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Klasická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Posloucháte fajn, máme 10 minut do 19. hodiny a já jsem se vás ptal na to, jaká úplná maličkost vás dokáže neskutečně vytočit, i když víte, že je to vlastně úplná blbost. Mám tady zprávu, ahoj Samíček, 5 let Olomouc, už se známe, mě vytočí vše, každý zákaz od tatínka. Nebudu říkat, že tě nechápu, Samíku. Tak třeba se dá ta polepší a dneska třeba pro dnešní večer ti už nic nezakáže. Pak tady máme zprávu od Báry, když někdo napíše, musíme si promluvit a pak se několik hodin neozývá. Tak to je absolutně oprávněný naštvání a do třetice tady máme Káju, která napsala, když někdo kouká na video na hlas v MHDčku a nemá sluchátka. Za to bych vraždila. Absolutně, vraždila je teda hodně silný, ale absolutně chápu, pojďme udělat nějakou petici proti tomuhle.
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.

0: Dzieci we streamech. Co prawie trenduje na TikToku?
1: Mamy na fajn. Mamy na fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
0: Fajn.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Fine Drive. Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
1: Pull my trigger, let me blow your mind.
2: OK, 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje naše dnešní poslední společná hodinka tady na Fajnu. Za chvilku si povíme, kvůli jakým veškerým možným bizárům se můžou dva lidi rozvíst. Do té doby Martin Garrix a nebo Lady Gaga The Dead Dance právě teď na Fajnu.
0: Fine Drive. Fine Drive. Fine.

Neskutečný banger Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Posloucháte fajn, 19 hodin 8 minut, to je aktuální čas a lidi, představte si, že se s váma někdo rozjede kvůli tomu, že nemáte rádi palačinky. Zní to jako totální blbost, ale lidi se pak rozcházejí kvůli těm nejbizárnějším věcem. Chlapi na sockách sdíleli nejdivnější důvody, proč je nějaká holka přestala přitahovat, nebo proč ukončili vztah. Někomu vadil způsob smíchu, jinému hlasitý mlaskání v řídle, nebo třeba to, že holka neměla ráda palačinky. Další zase odradilo, když jejich partnerka milovala Disney víc než cokoliv jinýho a někdy jsou ty důvody fakt úplně mimo. Člověk se může snažit jak chce a stejně někomu začne vadit nějaká úplná totální blbost. Hele, napište mi, kvůli jaký největší blbosti jste někdy ztratili o někoho zájem a nebo se s váma někdo rozešel. 724 634 634. Tam je prostor na vaše odpovědi.

Drive v 19 hodin 18 minut. Já jsem se vás ptal na to, kvůli jakému bizardnímu důvodu se s váma někdy někdo rozešel. Helenka mi napsala, týpek se mnou rozešel kvůli tomu, že jsem až moc vášnivě fandila Spartě. Tak Helenko, touhle zprávou jsi mě absolutně získala a vzhledem k tomu, že jsi asi teda aktuálně nezadaná, tak tady pro tebe mám takovou maličkost. Tak co? My jsme mohli dát dohromady, ne? Fine Drive.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: šíříme
3: dvojnásobíme investice. Je
2: to přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Open a lidi, pokud jste aktuálně posedlí Love Islandem nebo zrádcema, tak pro vás máme něco, co by vám rozhodně nemělo uniknout. Na YouTube Fajnu najdete náš podcast Posedlí, kam si zveme přímo lidi, kterýma tyhle reality show prošly. A u Love Islandu si Kristýnka zve vyřazený soutěžící a probírají spolu všechno, co se dělo ve vile, jejich vztahy, vypadnutí, ale taky věci, které jste v televizi vůbec neviděli. A u zrádců to dělá Aja, která natáčí rozhovory přímo po odvysílání dílu v kině. Takže tam máš čerstvý reakce člověka, který právě vypadl, a můžeš se dozvědět, co si myslí o ostatních, co ho překvapilo a jak to celý prožíval. Okamžitě nabíhejte na náš YouTube kanál Fajn Radio. Šup tam!
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

0: byla Pink Panthers a Zara Larsson. Máme 19 minut do 20. hodiny a to znamená, že naše dnešní společná tříhodinovka se pomalu, ale jistě blíží ke svýmu konci. Ale ještě než se s váma rozloučím, tak si dáme třeba tenhle banger. Tenhle track teď letí úplně všude. Adela, 8 in LA. A zaslouženě, tahle borka je neskutečně talentovaná a myslím si, že o ní ještě hodně uslyšíme. Její track si dáme už za chvilku na Fajnu. Fine Drive.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rebit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hit.

0: chápu, že je to těžký pochopit, ale kdyby vám to doteď nedošlo, tak já jdu domů. Normálně to tady balím a loučím se s váma. Ale ne nadlouho, protože se uslyšíme zase zítra od 17 do 20 hodin. No, já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation a mě za Majkem vystřídá kapela Curtains, Please. Neskutečně talentovaný týpci, který dělají dobrou hudbu. Dejte se s nima necelou hodinku tady na Fajnu a no, slyšíme se zase zítra. Nebojte, bude to brzo, tak za mě už jenom ty dvě slova. Papa!
1: Fine Drive, Jindra Jampa.

0: Posloucháte Fine Radio Next Generation, s vámi tady jsou Curtains, Please, Tomas.
1: Ahoj a Šimon.
0: A já jsem Šimon. Připravili jsme si pro vás dnes několik songů, ať už naše, nebo které máme momentálně v playlistu. Pojďme rovnou na to, začneme naším prvním songem, vydaným Hearts of Steel.
2: Next Generation.

0: I can't find it. Hey!
1: Next generation.
2: Posloucháte Fine Radio, Next Generation, právě dozněla naše první písnička od Curtains Please, Hearts of Steel. Tomasi, řekneš tomu něco rychle?
3: Je to naše první vydaná písnička, se kterou se nám podařilo vyhrát soutěž Starter a to nám vyplnilo léto festivaly, k čemuž se vrátíme až později. A teďka další písničky, Šimone?
2: Máme pro vás, trošku možná zrychlíme nebo změníme žánr, máme tady Paramore, All I Wanted a Nothing Breaks Like a Heart od Miley Cyrus.
1: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine Radio Next Generation, my jsme Curtains Please a dneska vám tady pouštíme náš playlist, jak naše písničky, tak teď co máme v playlistu, co se nám líbí. A mezi ně patří taky Red Right Hand od Nicka Cave and the Bad Seeds a taky I Love You Fountains DC.
2: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fajn Radio Next Generation, ať už jedete v autě, nebo se koupete, nebo vám je čistě zima, a my vás tady pustíme ještě dva songy, my jsme Curtains Please a pustíme vám Tame Impalu, který měl nedávno v Praze koncert, jistě povedený v Foutu aréně, od něj písnička List of People a potom od kapely australský Holy Holy, písnička Faces.
3: A totálně neobjevenou písničku nedoceněnou No Scrubs od zpěvačky Scout Niblet.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Posloucháte Next Generation Fine Radio, my jsme Curtains Please a pustíme vám naše poslední dvě písničky. Je to Sunset od Monique Ortiz a naše druhá vydaná písnička Rain For You.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Posloucháte Fine Radio, s vámi tady jsou Curtains Please, tady to je Next Generation.
2: Doufáme, že náš dnešní playlist vám aspoň trochu zadal náladu a pokud se vám líbily i naše písničky, tak nás budete moct vidět i slyšet 16.7. na Colors of Ostrava. Jinak chystáme vydávat další písničku, tak nás nezapomeňte sledovat na Instagramu Curtains _ Please.
1: A mějte se hezky, s Fajnem.
2: Ahoj. We are number one. Next Generation. Number one hit music station. Fine.

0: Music Show. Music Show. Skip.
1: Počkej.
2: Jo, tohle si nech.
0: Každý pátek třídíme novou hudbu za tebe.
1: Co přeskočit?
0: Co dát na hlas?
2: A čo si uložit skôr, než to začne hrať úplně každý.
0: New Music Show.
2: Piatok, 6 večer. Fajn.
1: Vždycky hot, vždycky

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Fajn.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

Celý 16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi být nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

Okay, bye.